sloje vlastně koučovací, že rosteme a že člověk k tomu může přispět. Takže asi jsem k tomu vždycky tíhnul, k tomu vzdělávání, jako k lidskému růstu.

ti lidé žili třeba od počátku 16. století a že ty vesnice vydržely všechny možné nájezdy a epidemie, ale nevydržely to období mezi lety 48 až 89. No a máte tam taký zvláštní

0: Takže takový, my jsme takový malí velcí. A
1: Jo,
0: tak to
1: jo, jo.
0: vždycky bude a já to mám rád. Jo? Takže to je jedna věc, takže vždycky, když se pochválíš, tak si myslím, že tak to vždycky bude, že

0: Třice na Šumavě, příběh jeho české Golgoty, tak, a takhle jsme ten pašiový příběh do toho názvu vložili.
1: A za těch 10 let dá se objevit ještě něco nového, nové fotografie?

0: změnit a měnit jim jejich životy.
1: Co jste musel ve svých začátcích překonat a jak jste dospěl k úspěchu?
0: Začátky byly velmi krušný, my jsme to otevírali s kamarádem a potom ty

0: snad i tak, že ten odraz jako bude, jo, tak to bude takový ten flash.
1: Teď je otázka, jinak, jak si s tím dokážeme poradit, protože

Je úterý 9. června 2026 a na malé nádraží v Hořicích na Šumavě přijíždí pravidelný ranní vlak. Dnes

0: se nechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova.

jo, tak si v tom najdou ten problém. A když mám možnost s tím člověkem povídat, tak říkám, proč si to kazíš? Proč si to kazíš? Vždyť je to blbost, takhle to nefunguje. Že?

0: Ta jehož pravnučka, nebo jestli to říkám správně, letos bude dokonce účinkovat v Paších. Není to nádherný?
1: Ano, je to nádherné, že se ten příběh takhle uzavírá krásně.

0: rodí myšlenka, aby člověk začal řešit tenhle problém?
1: Mně přijde, že je vlastně zákonitá.
0: No,
1: vracím
0: to
1: se
0: jo.
1: k tomu, co je přirozeností.
0: Ale jako,
1: Když mluvíme o lidském růstu a o tom, co se mu děje, tak nás zajímá.

0: ten obsah, jo, to tam jako spojujeme, takže vám tím ušetříme ten čas, už nemusíte chodit a vlastně ty příspěvky kopírovat.
1: Pro nás starší to rozvedu trošku, v praxi to funguje tak, že

pohodou, kterou tam máte. To je strašně důležitý. Festivaly přece nejsou o tom, že jdeš na jedno jediné jméno, ale jdeš někam, kde to máš rád, kde si sedneš na stejnou mez, anebo si vezmeš deku na stejné místečko, kde máš vysezení.

0: svoji cestu jako prožili uspokojujícím způsobem, šťastně a přispěli druhým.
1: Je to způsob, který dokážeš v rámci své práce

proto usilovali o realizaci vesnického areálu. Záměr na vybudování Valašské dědiny vznikl na počátku 50. let a o desetiletí později byla zahájena na Rožnovské